I can share my love with you. No one knows.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bille klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bille, to dobré začíná u nás.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Dance Radio.

Dermot Kennedy, Power of Me, Meduza remix právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. Krásné dobré ráno, milí přátelé. Máme tady páteční ranní fresh, taky pátek, závěr pracovního týdne a před námi je nadcházející víkend. Tak já doufám, že už se na víkend všichni těšíte a že si ten pátek uděláme velmi dopříjemná. Já se budu snažit o tom hrát vám tu nejlepší taneční muziku, kterou tady v playlistech máme a čekáme třeba Hot Since 82, Shady Sofritium a Shade It. Dáme si taky Todd Terryho A-Track DJ's Gotta Dance More.

7 hodín, 1 minuta k tomu, my jdeme teď na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Dejvickou část trasy poprvé pově. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Dejvickou část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 15 minut k tomu, krásné, dobré páteční ráno na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Loud Luxury, Brando, Buddy, právě teďkon proletělo doslova éterem Dance Radio. No přátelé, to tady máme, konec pracovního týdne, tak já doufám, že jste se na dnešní den těšili, protože ještě dneska to v práci nějak překotíme a zítra už máme volno, protože nám nastává víkend. Samozřejmě musíme myslet i na ty, kteří o víkendu musí do práce, a těm popřejeme příjemnou službu a taky doporučujeme se trvat se společností Dance Radio, protože ta nejlepší taneční muzika vám vždycky ten víkend může v práci zpříjemnit. No a vy, co máte volno, tak vzhledem k tomu, že nás čeká pravděpodobně poslední tropický víkend, aspoň takhle to naznačují meteorologové, tak předpokládám, že máte už nějaké plány, ať už je to třeba u vody nebo kdekoliv jinde, hlavně bejt s těma, s kterýma to máte rádi, a to samozřejmě doufám, že budete. Takže pojďme se naladit na ten páteční den. Před námi je novinka v našem éteru, Felix the House Cat a Funk Drunk, bude taky Rudimental, Cedric Gervais a nebo Todd Terry. Krásné ráno.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Dance Radio. Novinka.

Máte si páteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle je to, který je iTrack, DJ's Gotta Dance More právě teď v našem éteru. Já všem přeju ještě jednou krásné ráno. Dneska máme pátek s datumem 14. srpna. Svátek má Alan. Já jsem si úplně vzpomněl na Alana z pařby ve Vegas, Bangkoku, anebo z pařby na třetí. Když jsem viděl to jméno, jsem říkal, že Alan, jestli vlastně nějakýho znám. A pak jsem si uvědomil, že znám vlastně jedinýho Alana a to je právě ten Alan z tohohle filmu. Ale pokud vy znáte nějakého jiného, tak určitě bude dobrý, když mu třeba dneska napíšete nebo cinknete. Věřím tomu, že ho to potěší. 7 hodin 34 minut, aktuální čas a my jdeme na počasí. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu a to na celém území České republiky. Denní teploty se budou od odpoledních maximech pohybovat okolo 30 a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Zítra v sobotu nás čeká pravděpodobně jeden z posledních tropických dnů, kdy naměříme teploty okolo 35 a více stupňů. No a v neděli už to podle předpovědi půjde dolů a od pondělí už se nám ochladí. Takže pokud chcete ještě nazbírat bronz, tak dnes a zítra máte jedinečnou příležitost. Pojďme dál na muziku. Hot Since 82 bude taky Jerry Ropero, Wystone, Annette Fab a spousta dalšího. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si páteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohleto je Annette Fab, Wherever I Go. Úžasná věc, 11 minutek před 8 hodinou raní. My se po 8 hodině určitě podíváme na další kontroverzi AI platformy Suno, protože ty chystají teďkon velké věci, takže se na to podíváme trošku víc dopodrobna. Určitě nás čeká muzika, no a do 8 hodiny si zahrajeme třeba Yes Boon, anebo taky David Guetta společně s JD Davis In Love With Myself. Úžasná věc, počkejte si na to. No a pak nás taky čeká zprávy a počasí.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

8 hodin, 1 minuta k tomu, Riton Fame I byl zprávě teďkon Féteru na 89 a 120,9 FM a blížíme se k další hodině pátečního ranního Freshe, kde pokračujeme s tou nejlepší taneční muzikou. Čeká nás Tame Impala, Dracula, Jenny Remix. A čeká nás taky česká záležitost Dominic Gehring 24 Day. Tak užívejte páteční ráno s Dance Radiem. Tady je páteční ranní Fresh, já jsem Andy a přeju všem pohodovej pátek. 8 hodin, 1,5 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Minister školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvku, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Andrew Bird z australského Melbourne požádal agenta s umělou inteligencí, aby mu sehnal a zarezervoval místo na hodině pilates v oblíbené posilovně. Agent úkol splnil, ovšem poněkud nad rámec požadavku. Kvůli úspěšnému splnění úkolu hacknul celý systém posilovny. Počasí. Pátek očekáváme na celou Českou republikou jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

8 hodin 17 minut, k tomu vlastně už by se dalo říct 18 minut, tady je Dance Radio. Joe Stone a Four of Diamonds, superstar právě teďkon v našem éteru a my se jdeme podívat na to, co jsem naznačil na konci minulé hodiny, protože společnost Suno, která stojí za stejnojmenným kontroverzním AI generátorem hudby, přichází, přátelé, s opravdu nečekanou novinkou. Tohle bych nečekal ani já, byť si říkám, jakože ohledně umělé inteligence už mě nedokáže nic překvapit, ale tahle ta společnost spouští službu Suno Vinyl, díky které si uživatelé budou moci nechat vygenerované AI tracky vytisknout a lisovat na fyzické vinyl desky. Cena za jednu desku má začínat zhruba na $45 a uživatelé si k ní budou moci vytvořit vlastní obal, neboli vlastně cover, potisk label a cover art, což je vlastně jakoby dobře, když bych to měl brát úplně jednoduše, někdo bude slavit narozeniny nebo tohle bude si něco slavit, tak jakoby k nějaký takovýhle příležitosti asi jakoby OK, ale aby to šlo do veřejné produkce, to si neumím úplně jakoby živě představit. Nicméně firma otevřela pořadník pro první zájemce a službu prezentuje jako možnost vytvořit si právě jako osobní památku, dárek pro blízké nebo zkrátka vyrazit banger, který je moc dobrý na to, aby žil jen na obrazovce. Samozřejmě, má to dva úhle pohledu, jo? Kdybychom to měli jakoby tady na Dance Radio nějakým způsobem hluboce rozebírat, má to dva úhle pohledu. Jeden úhel pohledu je ten, že pokud to má sloužit vyloženě jako dárek, památka, vzpomínka, cokoliv, tak je to naprosto v pořádku, protože by se to dalo považovat jako reklamní předmět. Pokud by to mělo mít ten druhý úhel pohledu, že se to třeba nějakým způsobem chytne a mělo by to jít vlastně nějaký jakoby hromadně do prodeje, tak už by to zasahovalo do toho, jestli opravdu umělá inteligence v hudebním průmyslu nedělá až příliš škod. Ale to je samozřejmě jakoby na větší debatu, není to asi teďkon v pátek v 8.20 ráno to féteru, 20 ráno to féteru, Dance Radio určitě nerozebereme. Jenom jsem informoval o tom, že

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Dance Radio. Dance Radio. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, tohle Joe a James Carter, Don't Wakes Up Up. Úžasná věc, která nám právě teďkon sviští éterem Dance Radio. Máme krátce po půl devátý a pojďme se podívat ještě jednou na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Pátek na konci pracovního týdne očekáváme na celou republikou jasné počasí, jasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 30, aby ho poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A pojďme dál na muziku rovnou, Cosmo Sunfelt, bude taky John Summit, Black Caviar, anebo taky AC Slater.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: AC Slater, Black Lair, Kate Wild, Green Light, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, blížíme se do samotného finiše ranního freshe v tomto pracovním týdnu. Do 9. hodiny dáme ještě MK Clementine Douglas, Come Find Me a bude taky Scooter, Faster, Harder Scooter. No a po 9. hodině už tady pro vás bude KT se svým dopoledním drivem a taky nesmím zapomenout na odpolední show s Michaelem C. A o víkendu se na vás bude těšit Terka Ročení, která má sobotní i nedělní odpoledne. Tak držte vlnu s Dance Rádiem a teď už jdeme zpátky na muziku.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Naprosto fantastický závěr pátečního ranního freshe. Scooter, Faster, Harder, Scooter právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Je to tady, přátelé, já utíkám na víkend, mějte se krásně, užijte si víkend do sytosti. Pokud musíte do práce, tak je mi to upřímně líto a doporučím se trvat se společností Dance Radio, protože s naší taneční muzikou a vám ten víkend pracovní uteče o poznání rychlejc. Loučí se Andy, mějte se krásně a v pondělí zase čau. Dance Radio News. Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Krásný dobrý ráno, přátelé, probouzíme se do pátečního rána, dnes startuje dopolední drive, i dneska na frekvencích Dance Rádia máme 9:45, startuje dopolední drive s datem 14. srpna. Svátek slaví dneska Alan a je tady s váma opět Katie, stejně jako každý všední den i dneska. Do 12. hodiny se budeme příjemně ladit nejenom na uplynulý víkend a nebo blížící se víkend, ale také na další kousky. Mrkneme o festiáky, omrkneme novinky na hudební scéně a spoustu dalších věcí, takže doufám a věřím, že budete s náma a budete mít naprosto fantastický ráno. Ať už ladíte kdekoliv, v práci, ve fitku, v autě, třeba na tajňáka na poradě, anebo kdekoliv jinde, tak vás zdravíme. Za chviličku už Bob Moses, dáme si novinku od Barry Can Swim, Motorcycle a spoustu dalších melodií, takže krásný, dobrý ráno.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc než si myslíte.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Tak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé Dioro a I Can Be Somebody na frekvenci Dance Radio 9.37 aktuální čas. Doufám, že máte krásný páteční ráno, ať už nás vadíte odkudkoliv. A i dneska budeme probírat vztahy, to je nekonečná studnice témat, ať už se to týká třeba seznamování různých platform seznamovaček, vztahu jako takových a pak bohužel i těch konců, i to k tomu někdy patří. A mě tady teďka velmi jako pobavil příběh jednoho pána, a ono už je to docela starší příběh, ale teď to tady jeden server český, možná už jste o tom slyšeli, jako nějak zpracoval. No a prosím vás, prej teda, už je to teda rok 2013, byl manželský pár, který se rozvedl, no tak to se stává. No a ten muž, teda jeden z ex-partnerů, se rozhodnul koupit si dům vedle svý ex-manželky, což jako už zavání trošku takovou divností a prosím vás, na zahradě, aby jako totálně naštval, protože samozřejmě kdo ví teda, jaký byl důvod rozvodu, pravděpodobně možná ona asi to nějak zinscenovala, nicméně muž, aby se pomstil svojí bývalce, tak si koupil dům vedle ní a na zahradě, prosím vás, nechal postavit sochu prostředníčku. Přesně tak, tohle udělal Alan Markovič v Americe v roce 2013 a nechal si nejenom, že se koupil dům, ale za $7,000 udělal obrovskou sochu na zahradě, která přímo byla namířena na ten vedlejší dům, ještě do oken, aby se toho ta bývalka všimla a tohle jako udělal. No je to jako hustý, jako pomsta dobrá, ale jako docela drahá záležitost, člověče. Se říká, jestli není lepší zmizet někam a radši to neprocestovat. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: věc Noisy Pods, The Micronaut a taky Saskia Strike a Children. Na vlnách Dance Rádia, doufám, že jste s náma, máte krásný ráno a taky doufám, že máte aplikaci Dance Rádio ve vašem telefonu. Pokud náhodou ne, tak byste to měli napravit a už teď instalovat. Je totiž zdarma k dispozici pro iPhone i Androidy, ale zároveň taky díky tomu nás můžete ladit úplně kdekoliv, v Česku i ve světě, máte tam info o našich pořadech, den po dni, čas po čase a také info o našem playlistu. Takže danceradio.cz, přesně tak se jmenuje naše apka a doufám a věřím, že už ji instalujete.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Odin a Hyra na frekvencích Dance Rádia, máme minutu po 10. hodině, my pokračujeme dál a pojďme se lehce navákat na další muziku, co vás čeká, nemene Anotr a Talk To You. Nebude chybět ani format B a Chunky.

0: připraven Andy a nejčerstvější zprávy. Jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si o změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Ministr školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvků, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Andrew Bird z australského Melbourne požádal agenta s umělou inteligencí, aby mu sehnal a zarezervoval místo na hodině pilates v oblíbené posilovně. Agent úkol splnil, ovšem poněkud nad rámec požadavku. Kvůli úspěšnému splnění úkolu hacknul celý systém posilovny. Počasí. Pátek očekáváme na celou Českou republikou jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89.102.9 FM, přátelé, za náma na Dance Radio další melodie Format B a Chunky na našich frekvencích. No a my už se pojďme podívat taky na velmi zajímavý téma. Dneska máme takový jako vztahový okénko, řekla bych, jo. Ale mě to hrozně jako baví analyzovat, protože pojďme si říct, že prostě vztahový věci, seznamovací věci, to je jako téma, na kterým se vždycky spousta lidí pozastaví, jo. A dneska už jsme probrali teda, jak se jeden týpek snažil pomstit svojí ex-manželce. No a poněkud teda drahým, ale originálním způsobem. Nicméně teď mě tady zaujala další studie a výzkumy, které ukázaly, že údajně každý čtvrtý dospělý zůstává podle těchto studií celý život single, jo. A to znamená, že teda každý čtvrtý zůstává bez manželství nebo dlouhodobého partnerského vztahu. A těch důvodů je hned několik. Nejenom to, že lidé častěji teda déle studují, to znamená, že se později osamostatňují, taky narostly brutálně životní náklady v posledních letech. Mění se taky pohled na vztahy i na manželství a to všechno hraje taky velkou roli. No a do toho ještě trošku háže vedle i online seznamování. No, ale odborníci zároveň upozorňují, že to neznamená, že by člověk byl jako méně šťastný a že prostě naopak někteří to mají tak, že jsou spíše single, ale mají jakoby velmi důležitou součást toho života těch přátel a taky rodiny a taky to, co je baví a že dělají to, co je baví. Tak přátelé, jako já myslím, že každý jsme v tomhle jiný. Někdo ten vztah k tomu životu nutně potřebuje, někdo ne. A někdy je to tak jako balanční podle období, takže já myslím, že žádná cesta není úplně špatná cesta, nebo jako je lepší než ta druhá, takže to by bylo na dlouho tohle téma, ale pokud třeba vy jste single a vlastně jste z toho smutní, tak vůbec nemusíte být. A pokud jste single a jste happy, tak to je potom ideální varianta.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Dance Radio. Dance Radio.

vašich uší jsme si dali skladbu Rain od Fisher na frekvencích Dance Radio. Doufám, že jste s náma a máte se naprosto fantasticky a přátelé, my pokračujeme dál. Pojďme se podívat dneska na videoset dne, který je přímo z Londýna a to v rámci Section 63. No a svůj DJ set si střihla dvojice Jason Status, který já naprosto cením a myslím si, že na drum and bassový scéně mají neodmyslitelnou stopu a pokaždý ta energie za mixem je neskutečná. Co mě právě na Jason Status taky baví, že pokaždý ty sety zní trošku jinak a zároveň i ta produkce je jich jako fakt jako unikátní. No, takže Jason Status, Section 63, jejich DJ set přímo z Londýna, ten je čerstvej, přímo na jejich YouTube kanálu, takže si to dejte a rozhodně doporučuji. Samozřejmě i já ho přesdílím na našich sociálních sítích, abyste o něj nepřišli a dostali se k němu co nejrychlejší. Teď už vám letí další muzika, dáme si Armina a taky další melodie. Buďte s náma a vám přeji krásný poslech.

0: Za náma britská písničkářka, producentka Kenna Grace Paris, která je velmi talentovaná, sleduji docela dlouho i na sociálních sítích a co mě baví na téhle slečně, je to, že si kompletně tu svoji produkci dělá sama a vlastně i pomocí nástrojů, loopů a dalších věcí, takže boží. No ale teď už taky pojďme podívat se na novinky ve spojitosti s Beatportem, což je asi jedna z nejčastějších a nejužívanějších platform na kupování hudby pro DJ a producenty. Celkově Beatport se přidává k dalším platformám a svým kolegům, který se rozhodnul zatočit s AI a zakazuje skladby, které jsou kompletně generované umělou inteligencí. A je teda samozřejmě, jak už podle jejich slov, jako rozdíl mezi tím, když si člověk vypomůže s AI, ale je rozdíl, pokud někdo vyloženě ten track udělá na základě testování nějakých jiných skladeb a pak ten track vznikne pomocí AI. No a právě Beatport oznamuje plány na nejenom zákaz skladeb, které jsou zcela kompletně nebo převážně z 90% generovány AI, ale taky skladby vytvořené pomocí umělé inteligence do nějaký míry budou speciálně označeny, aby se zvýšila transparentnost. Tento krok navazuje na další rozšířený partnerství ještě se společností BeatDev a taky specialistou na detekci podvodů a taky další v návaznosti na různé technologie, systémy a tak dále. No a vlastně to speciální označení tam přímo všichni uvidí, ještě než si ten track koupí a tak dále, tak aby člověk věděl, jestli ta skladba je z velké části využitá z AI, anebo jestli byla opravdu vytvořena tím daným producentem. Za mě určitě super věc, já i jako DJ to velmi ráda ocením, abych věděla jako tu autenticitu a vzhledem k tomu, že dělám produkci, tak si myslím, že je to jako důležitý i vlastně ochránit ty lidi, kteří tu hudbu fakt dělají, protože to není jednoduchá práce a není to jako chvilková záležitost, takže je to dobře, tak doufejme, že se to bude dít.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádia.
1: Disco Lines, Morgan Harville a Techno and... Techno a Tequila na frekvencích Dance Radio. Před náma, přátelé, poslední hodinka v rámci dopoledního driveu, a to s datem 14. srpna. Za chviličku už Arf Rehab a skladba s názvem Ghost Town. Nebude chybět ani Dimension a Guardian Angel. Teď už taky připraveny zprávy s Endym, pojďme na ně, já vám přeji krásný dopoledne.
2: Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Regard, Ride It na frekvencích Dance Rádia, máme 11:15, stává ladíte dopolední drive na Dance Rádiu a my už se pojďme podívat na prosluněnou Ibizu, kam můžete vyrazit taky na Mejdany a taky na unikátní akce a rezidence se světovými DJs a producenty a je sice teprve půlka srpna, ale už teďka některý zásadní a obrovský kluby avizují svoje závěreční mejdany, o které je vždycky zájem. Stejně jako o ty openingy, tak i closing akce, kdy se vlastně zavírá ta vždycky sezóna aktuální a je to vždycky velká událost, nejenom, že tam hraje velký množství DJů, ale taky i special hosti a vlastně nikdy nikdo často neví, jak to celý dopadne a kdo se tam vlastně zjeví. No a něco podobného je samozřejmě i na Ibize a chystají to třeba kluby jako je Ushuaia a nebo High Ibiza, což jsou jedny z nejnavštěvovanějších a taky nejvíc jako profláklí. No a právě na obou místech jsou potvrzena velká jména. Na té závěreční mejdany, které tedy proběhnou 10. října, což vlastně tady bude trošku zakončující pátek 9. října a sobota 10. října, kdy budou jedny z posledních mejdanů na Ibize právě v těchto dvou klubech, tak oznámili tyhle závěreční večírky. Konkrétně divadelní sál High Ibiza nabídne v pátek 9. října Black Coffee, The Martinez Brothers, Paco Osuna, Dililah a v rámci B2B setu vystoupí Adam ten Miami Gazi anebo Masses Antidot. No a třeba mezi tím tam bude ve stejný večer Skepta, vystoupí tady Lidlou, taky Meshi, spoustu dalších. No a potom následující den 10. října například v Ushuaia na Ibize, tak tady budou kompletně B2B sety. Třeba Loco Dice, Vintage Culture, Andrea Oliva, Patrick Topping, Prank, B2B's, Flareshore, nebudou chybět ani další jako M-High a Marley, Eliza Rose, Olive F a tak dále, což jsou i velký houseový jména, takže pokud byste rádi vyrazili na Ibizu v říjnu, teď víte kam vyrazit.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid.
1: Climax. Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my. Dance Radio.

0: 4,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland. Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Přátelé, Huge a taky Ultra Nate a Moving a To The Sun na frekvencích Dance Rádia. My pokračujeme dál a pojďme se taky podívat, co se kde dneska děje, pokud byste měli chuť a čas, jelikož je pátek, tak nás čeká spoustu skvělých akcí a věcí, takže pojďme to omrknout. Přesně ta kulturní party servis, začneme během dne akcema, který se chystají a který jsou třeba v Praze. Festival nového cirkusu, který odstartoval tento týden, a to letní Letná až do konce srpna, nabízí to nejlepší z pohybového divadla cirkusu. Čekají vás tanečníci, divadelníci, akrobati, žoldnéři a spoustu doprovodného programu. letniletna.cz, tam najdete kompletní informace právě skrze tuto akci. Pokud byste dnes rádi vyrazili na letní kino, tak dnes se bude promítat unikátní filmy Jak svět přichází o básníky, a to v parku Portramka od 21 hodin. Pojďme se ale mrknout na denní akce. Pokud byste měli chuť a čas, tak doporučím třeba vyrazit před klub Cross už odpoledne, kde vystoupí od 16 nebo 17 hodin Tonya Graves s kapelou The Stylists, a potom vás čeká samozřejmě afterparty v Crossu. Ještě jednou připomínám, dnes start koncertu 19. hodina v rámci Cross Square, Tonya Graves, a potom after dneska na vlně DMB a taky Deep Beat v Crossu od 21 hodin. Mrkneme ale ještě taky na koncerty, abyste věděli, co vás čeká. Dneska 100% a Mejdany Techno Night, dnes v klubu Roxy od 11 hodin Domek, Orbit, Jacqueline, druhá stage, potom Demo, The Harem a Kuju. Těšit se můžete dneska i na Bukaníru, kam můžete vyrazit na noc Spanks, Identic, Ondřejka a Mentrex, ještě jednou start 22. hodina. Těšit se můžete dneska i v Ankali na Technology, Alpha Trax, Madeleine a taky Atlaskin a spoustu dalších, start 23. hodina. U Mejdanů zůstaneme, pojďme to omrknout. Dnes se můžete těšit třeba i konkrétně do Fuchsu dvojky na Elysian Noc, Brazilian Funk a taky Salo. Těšit se můžete na Men, Likebedy, Viala, Naví a spoustu dalšího, start 23. hodina. Groceries dneska konkrétně se těšte Blue Hour, taky Amadatron, Fake Agent, Marie Pravda a spoustu dalších v Altenburgu od 22 hodin. Dneska v Chapeau Rouge Neighborhood za mixem Rich, FD, Dan Neighbor, Blofeld, start 21. hodina, hned ve třech patrech. Twist Bar dneska Compact Disco, těšit se můžete na Twist with Vedat Agdat, start 21. hodina. No a třeba dnes Radost FX, dneska Sex Positive Party, Big Summer Edition, Savbe a Katrixia, spoustu dalších v Radosti. A je to celá řada, takže tolik tipy, kde se co děje.

Přátelé, Čoklid Puma a skladba s názvem Listen to the Talk na vlnách Dance Radio 11.48 aktuální čas. My pokračujeme dál a pomalinku se rozloučím. Co vám ještě nabídnu do 12. hodiny, třeba Timmy Trumpet, Milk Bar a nebo Lovra, pak už zprávy a počasí celou. Dneska odpoledne se na vás těší opět můj kolega Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer pravidelně naše pořady, který můžete na našich frekvencích ladit kompletně, najdete i třeba v naší aplikaci. A už od 18 hodin se těšte na Anjuna Deep Radio Show, potom od 19 Mokwai Punk Sub, no a Hardwell On Air, tak ten nebude chybět od 20 hodin a jeho Revealed Selected, v pozdějších hodinách taky Fede Legrand, Above and Beyond, to všechno už dneska v podvečer a večer. Bude to hodně našlapaný, takže pokud dneska zvolíte spíše relaxační večer, tak můžete ladit vlny Dance Rády. Mějte se krásně, mějte krásný víkend, ať už budete dělat cokoliv, pofrčíte někam na výlet, na dovču, na mejdany, na festiáky a společně se zase uslyšíme v pondělí. Mějte se hezky. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Minister školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvku, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Andrew Bird z australského Melbourne požádal agenta s umělou inteligencí, aby mu sehnal a zarezervoval místo na hodině pilates v oblíbené posilovně. Agent úkol splnil, ovšem poněkud nad rámec požadavku. Kvůli úspěšnému splnění úkolu hacknul celý systém posilovny. Počasí. Pátek očekáváme na celou Českou republikou jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Dance Radio.

Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Tart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Minister školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvku, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že minister uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Andrew Bird z australského Melbourne požádal agenta s umělou inteligencí, aby mu sehnal a zarezervoval místo na hodině pilates v oblíbené posilovně. Agent úkol splnil, ovšem poněkud nad rámec požadavku. Kvůli úspěšnému splnění úkolu hacknul celý systém posilovny. Počasí. Pátek očekáváme na celou Českou republikou jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio, hrajeme nejlepší taneční muziku, krásnej pátek, s váma opět Michael C. až do 18. s nejlepším tanečním playlistem. Pokud nevíte, co vám hrajeme, vše naleznete na webu anebo v apce danceradio.cz. V aplikaci nás můžete poslouchat kdekoliv, kde máte internet, stačí vám v mobilu, tabletu a tak dále. Dneska se podíváme třeba za jedním hudebním gigantem, který utržil ohromné množství z prodeje části svého podílu. A to ve streamovací platformě Spotify. Pozvu vás na nedělní Club Mix Milana Kroužila. A Pam Rabbit a Separ naspívali titulní píseň pro film Bojovník. Mám k tomu taky detaily. Tak se pohodlně usaďte a dejte si do uší další taneční beat.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme Dance Radio, hudební gigant, jedno velký vydavatelství, utržilo přibližně 467 milionů dolarů z prodeje části svého podílu ve streamovací platformě Spotify. Zásadní zpráva pro hudební scénu zní, že významná část z těchto výnosů zamíří přímo na účty samotných umělců, a to bez ohledu na to, zda mají u vydavatelství splacený svoje předešlé zálohy. Kolik umělci dostanou a jaký je odhad? Přesný procento ani přesný harmonogram výplat vydavatelství oficiálně nezveřejnilo. Nicméně podle dřívějších odhadů by se podíl určený pro interprety mohl pohybovat kolem 28% z hrubých výnosů. V případě taneční a elektronické hudby se tahle ta finanční injekce dotkne všech umělců vydávajících pod sublabely a distribucemi spadajícímu právě pod Universal Music Group, který je tedy to vydavatelství, třeba elektronický label Astral Works. Zajímavý. Další muzika od nás, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance.

0: Hrajeme nejlepší taneční muziku i před 15. V celou tu bude Andy a další zprávy. Teď vás ale pozvu na nedělní Club Mix, protože se na vás chystá už 46. vydání. V první hoďce uslyšíte autora pořadu Milana Kroužila a ten bude mít dva hosty. V druhý hoďce čekejte DJku Teddy From The Box a ve třetí části bude mixovat DJ Telly. Nudit se nebudete, skvělá muzika jako vždy, už v neděli po 18. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio. Dance Rádio.
1: I'm a summer seat,

Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Pem Rabbit a Separna zpívali titulní píseň pro film Bojovník, ve kterým herecky debituje rapper Kellen. Atmosféru nového českého filmu Bojovník režiséru Vojtěcha Friče a Tomáše Janišky, který vstoupil do kin už včera a vypráví příběh z prostředí fenoménu MMA, podtrhne tvorba právě současných hvězd československé hudební scény. Případně můžete poslechnout, všechno už je online. Jde tedy o titulní skladbu s názvem Kletby, kde poprvé spojili síly Pem Rabbit a Separ. Rozhodně stojí za poslech, my vám ale posíláme další taneční playlist, protože od toho jsme tu. Tady je Dance Radio.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Dance Radio. Dance Radio.

jsme Dance Radio. Mladá slovenská spisovatelka Nicole Hochholzerová, která před 5 lety zaujala výborným debutem Tenhle pokoj se nedá sníst, tak aktuálně vydala druhou knihu Tam, v níž život, nebo spíše smrt, proměňuje v literaturu. Rozhodně třeba knižní tip pro vás. Pamatujete si, co jste měli na nohou, když vám někdo umíral? Tuhletu větu si přečtete právě na obálce nový knihy Nicole, když ji v knihkupectví vezmete do ruky. A ta zvláštní otázka může zafungovat k udržení zájmu. A jde o boty. Víc neprozradím, případně můžete pohledat online, anebo si knížku rovnou přečíst. Další muzika z Dance Radia právě teď, víc na danceradio.cz nebo v naší apce.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Jsme Dance Radio. Za necelý měsíc vypukne nejstarší filmový festival světa. Italský Benátky jde už o 83. ročník a přivítá taky jeden cenný český filmový kousek starý 56 let. Češi jinak v Benátkách letos absentujou. Český film se v hlavní soutěži Benátského festivalu naposledy objevil už před 7 lety, kdy tu soutěžil Václav Marhoul, a to s Nabarveným ptáčetem. Loni v Benátkách v sekci Horizonty měl světovou premiéru film Terezy Nuotový Otec. Rok předtím se tam též představil snímek Vojtěcha Strakatýho After Party a česko-ukrajinský projekt Křehký domov. Letos budou aktuální český filmy tedy absentovat. V sekci Venice Classics se ale představí restaurovaná verze filmu Jaromila, Jirše Valérie a Týden divu. Z dalšího playlistu vybíráme skvělou muziku. Jsme Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Ministr školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvku, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Andrew Bird z australského Melbourne požádal agenta s umělou inteligencí, aby mu sehnal a zarezervoval místo na hodině pilates v oblíbené posilovně. Agent úkol splnil, ovšem poněkud nad rámec požadavku. Kvůli úspěšnému splnění úkolu hacknul celý systém posilovny. Počasí. Pátek očekáváme na celou Českou republikou jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z rádio. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční už 26. září světová premiéra jeho nově objevený hry Varování. Jde o jednoaktovku se dvěma postavama, z nich jednou je Ferdinand Vaněk a druhou příslušník tajné policie jménem Šeřík. Nedávno se našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. S částí hry se už v červenci mohli seznámit návštěvníci divadelního festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. říjen Dejvický divadlo. Rovněž pod názvem Varování. Teď už další taneční muzika na Dance Radio.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: na Dance Radio, další skvělá taneční muzika. Na Finbatis, oblíbená to kapela i mezi našimi posluchači, se vracejí ke kořenům v novém singlu Baby Cool. V polonských oslavách 10 let existence, během níž na Finbatis vydali 4 alba, nazbírali neuvěřitelný miliardy streamů, odehráli tisíce koncertů po celém světě a vybudovali si oddanou globální fanouškovskou základnu. Se kapela nedávno vrátila, a to s novýma skladbama Evolution a Stray Dogs, titulní písní svého připravovaného 5. alba Stray Dogs. Pochopitelně, to vyjde 25. září a teď se představuje tedy single Baby Cool, případně můžete poslechnout, už je všechno venku. My jdeme zpátky k taneční muzice, pojďme tedy na to. Tady je Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na den s Radou pokračujeme s nejlepší taneční muzikou i před 17. hodinou, kdy tu bude Andy a další zprávy, poslední dnešní páteční. A my se v další 60 minutovce podíváme na novinku, novej single, velmi zajímavý spolupráce Amélie Lenz a Angel. Jmenuje se Run a Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit most, který se nachází nad stanicí metra C Opatov. Mám k tomu všemu informace. Dejte si do uší další taneční beats, playlist jako vždy na webu anebo v aplikaci TenceRadio.cz. Super poslech, díky, že ladíte.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Podvodníci v Česku se zdokonalují a zdaleka neposílají jen výzvy k převzetí pohádkového dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva na první pohled sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti se však jedná o podvod, díky kterému zločinci získají přístup k počítači či mobilu dotyčného a ohrozí jeho data i peníze. V pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a 0 pozitivní i negativní. Zásoby jsou na kritickém minimu a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Čtvrt hodiny má trvat cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8. V polovině srpna nově propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou. Část trasy poprvé povede tunelovým komplexem Blanka. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 30 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Belgická technohvězda Amélie Lens spojila síly s další belgickou ikonou, a to popovou zpěvačkou Angel. U nás asi ji znát nebudete. Výsledkem je jeden z nejvýraznějších momentů z očekávaného debutového alba Amélie Aura a jmenuje se Run. Můžu už teď prozradit, že tuhletu trošku natrenclou technověc budeme hrát i v našem vysílání, tak se na to počkejte, za 14 dnů ji máte tady. Run spojuje dvě nejvýraznější osobnosti současné belgické hudební scény a vy si tady můžete vše poslechnout, třeba online, už to tam je. Na Dance Radio další muzika.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio. Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit, řekl bych konečně, most, který se nachází nad stanicí metra C. Opatov, vede po něm Čilská ulice. Radní města schválili zahájení projektové přípravy záměru, kterou bude mít na starosti městská technická správa komunikací. Celkově by to mělo vyjít na 1,3 miliardy korun. Nově

na něm potom má být tramvajová trať, která bude propojovat Opatov se Spořilovem, s jejímž vybudováním město do budoucna počítá. Tak uvidíme. Aktuálně po mostě vede čtyřproudá silnice a staví na něm autobusy MHD a příměstský dopravy. V prostoru pod ním jsou výstupy z metra a obchody. Teď už další taneční muzika. Na Dance Radio hrajeme nejtaneční servis.

0: skvělá muzika na Dance Radio nekončí, ovšem já se loučím, protože vám za chvilku pošleme do uší skvělý večerní program dnes do Anjana Deep Radio Show. Dále tu máme Mogwaye, premiéru dalšího dílu Hardwell on Air a nebude chybět ani Group Therapy v podání Above and Beyond. O víkendu tu bude jako vždy v sobotu a v neděli mezi 13. a 16. Terka a já se budu těšit v pondělí. Kdybyste si chtěli dát nějaký večírek, zítra hraju na Mácháči od 17 hodin a potom od 23. v pražském klubu Roxy. Tak užijte víkend. Čau.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Jasňaťka.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Dance Radio. Dance Radio.
3: You're listening to the Anjuna Deep Edition. Welcome to the Anjuna Deep Edition. Sifas Azarai is back on the decks this week. A hugely talented British Indian composer, producer, and pianist, his debut LP Joy Paradox landed on Anjuna Chill in 2024 and was championed by BBC Six Music, KEXP, and Oliver Arnold's. Today, he's back with a new single, 2:22 PM, Wish You Were Still Here, the latest single of his highly anticipated second album, Conditions for Observing Light, which is landing on the 3rd of September. His mix for you today features tunes from Two Lanes, Above and Beyond, Like Chorus Chorus, and Gwenna Morgan, alongside his own work. All right, here we go.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dance Radio.
1: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.